0: Brno střed pomůže školám zalepit díru v rozpočtu a čím konkrétně, tak na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Duševní zdraví je téma, které se v dnešní době skloňuje na mnoha frontách. Městská část Brno střed proto v těchto dnech rozhodla, že svým základním školám pomůže zaplatit psychology. Finance totiž chyběly v návaznosti na změnu legislativy, což je dobrým krokem samozřejmě. Děkujeme. No a za dalšími hity valíme. Užívejte si je u nás na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl. Následující píseň pro nás k 30. narozeninám vytvořila umělá inteligence.

Tuto píseň pro nás k 30. narozeninám vytvořila umělá inteligence. Rádio Krokodýl. Tady vysílají ještě lidé. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Ministerstvo navrhlo odložení změny ve školním stravování, i to probereme na Vlně krokodýla. Ministerstvo školství navrhuje odložit povinné zavedení změn ve školním stravování o jeden rok. Školní jídelny by pak mohly vařit podle starých pravidel do konce srpna 2027. Vyplývá to z návrhu vyhlášky. Prodloužení přechodného období o rok déle ministerstva umožní školám plynule adaptovat jídelníčky a provozní procesy. Odložení změn ve školním stravování, které mají platit od letošního září, navrhoval dříve premiér Andrej Babiš. Tak jak to dopadne, uslyšíte u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: is the answer.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
2: Nosím černý brýle.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si

0: neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, borku v hot dog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
1: Fandíme s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
1: Unihoby.
0: Vše pro tvé zelené království.
2: Krokodýl.

5 hodin na 30 minut. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady, ano, poslední pracovní den tohoto týdne. Hoška, je tě čtvrtek. No ano, to je pravda, milí zlatí, máme čtvrtek 7. května, ale zítra máme státní svátek, bude volno 8. května. Ano, připomínáme si den osvobození. To se dneska půjde radostněji do práce. Víte, je teda pravda, že možná odpoledne to zkomplikují nějaké ty kolony, jak budou lidé možná někam odjíždět na ten prodloužený víkend, ale tak to tomu zkrátka dobře patří. Když jsem nakousl ty silnice, tak pozor, v téhle chvíli ve Vyškově v ulici Brněnská, kde se řeší nehoda dodávky s osobním autem. Jinak v blízkém i vzdálenějším okolí to máme zatím bez dalších nehod, také bez kolon a bez dalších komplikací. Kdybyste o něčem věděli, klidně zavolejte buď na linku řidičů nebo využijte naši krokodýlí aplikaci a dostane se to k nám opravdu velmi rychle. Co se týče počasí, v Brně máme v téhle chvíli zhruba nějakých 15 stupňů. Jak to bude dneska s deštěm? O, s deštěm třeba, když mi nějaká přeháňka, tak to taky během chvilky probereme. Stanislav dneska slaví svátek, tak my mu gratulujeme a vám všem přejem dobré ráno.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4,5 minuty a bude 6:45. Dobré ráno. V Brně máme 15 stupňů. Ve Vyškově 12,5, ve Žďáru nad Sázavou stupňů 10 a v Hrodině stupňů 14. Jak zní dnešní předpověď? Převažující velká oblačnost, jen ráno a zpočátku je dopoledne ještě i polojasno. Během odpoledne a večera

0: Teda se začnou spíše na severu a západě kraje vytvářet přehánky, které budou postupovat k severovýchodu. Ojediněle se může objevit i bouřka, ale později večer ty srážky budou zase ubývat. Stručně řečeno, a i v Brně asi zase vůbec žádná kapka nespadne. Tak uvidíme. Dobré ráno.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
4: Zbrojovačky a zbrojováci. Sezóna 2025-2026 míří do finále a nás čeká předposlední domácí duel. V neděli 10. května od 17 hodin změříme síly s Vlašimí. Přijďte oslavit Den matek. Už od 15.30 startuje nabitá fanzóna na Srbské. Vezměte rodinu a doražte si užít parádní nedělní odpoledne. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
3: Fandíme s vámi.
5: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo.

0: 5 hodin 59 a čtvrt minuty a poslední pracovní den tohoto týdne. Ano, máme čtvrtek, ale zítra státní svátek. Máme čtvrtek 7. května ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno, přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno. První patro tržnice na Zeleném trhu začalo využívat brněnské VUT. Víc informací ve zprávách.
0: Po 6. Pharrell Williams, happy. Dáme taky pomádu. A bude i Sebastian. Co se týče počasí, tak dneska odpoledne možná nějaké drobné přeháňky, ale spíše na severu a západě kraje možná i nějaká ta bouřka, ale nějaký trvalý déšť, který by nám to zalil, asi nečekejme. V Brně máme 15 stupňů, ve Vyškově 12, tady vidím Velké Bílovice, nebo Podivín úplně přesně 15,5 stupně a ty odpolední maximální teploty budou mezi 20 až 23.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: BUT získalo v centru Brna pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. Plánuje také popularizovat vědu a techniku. Pronajalo si jedno podlaží v budově tržnice mezi Zeleným trhem a areálem Staré radnice. Škola do úpravy a vybavení centra investovala přibližně 3,5 milionu korun.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Nový ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piller chce prohloubit spolupráci s lékařskými fakultami i středními zdravotnickými školami. Mohlo by to pomoct vyřešit nedostatek lékařů a zdravotnického personálu. V prvním měsíci se věnoval především seznamování se zaměstnanci a chodem nemocnice.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon s novým srdcem. Zatím zní kvůli špatnému technickému stavu spíš výjimečně. Je to jediný zvon v obci, který nebyl zabavený pro válečné účely. Jeho oprava přibližně za 220 tisíc korun by mohla skončit ještě letos. Zbrojovka Brno dokončila odkup pozemků, na kterých vyroste fotbalová akademie. Vzniknout má v Měnině na Brněnsku. Na jednom místě tak bude soustředěno veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Zahájení prací klub předpokládá příští rok. Investici odhaduje na vyšší stovky milionů korun.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, dnes se bude s námi společně sledovat velmi precizní Martina. Dobré ráno.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Provoz už sílí na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Prahy. Na trase ze Svitav na Brno před Lipůvkou už se vytvořila kilometrová kolona, zdržení tam bude narůstat. Na průtahu Vyškova v Brněnské ulici bouralo osobní auto a dodávka, nehodu šetří policie a jeden pruh je tam neprůjezdný. Na Znojemsku mezi Hrušovany nad Jevišovkou a hraničním přechodem s Rakouskem u Hevlína probíhá úklid vozovky po nehodě, počítejte s omezením. A opatrně ještě na Žďársku na silnici 3. třídy u Křižíkova směrem na Křoví leží tam na vozovce sražená srna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 6:03 hodině ranní. Kolik hodin si dneska spala, Kačenko?
1: A dneska bych řekla, že tak 6.
0: 6?
1: To je hodně, že?
0: Já blbec jsem byl včera na fotbale v hospodě. A když jsem přišel domů a tak a pes a 4 hodiny jsem spal.
1: No ty seš svěží kluku jeden.
0: Ano, tak vám přejeme dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane vrchní, ty porce jsou čím dál menší. To je jenom optický klam. Vymalovali jsme na bílo a tak se místnost zdá větší.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Jardou Kalou na Rádiu Krokodýl. Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 13 minut tomu, co přineslo za události, nebo co přinesl za události dnešní den, 7. květen, začneme u nás. Například v roce 1458 byl Jiří z Poděbrad korunován českým králem. V roce 1940 proběhla premiéra Nezvalovy Manon Lescott v divadle D41 v režii E.F. Burian. Můžeme také třeba zmínit rok 1985, kdy při důlním neštěstí na dole Doubrava v Orlové zahynulo 25 lidí. V roce 2007 byla odstartována kuřimská kauza. Policie po oznámení od souseda nalezla v Kuřimi u Brna v komoře rodinného domku svázaného a náhého 7letého chlapce Ondřeje. Policie následně zatkla matku i jeho tetu. Přiznám se, do dneška jsem to nějak nerozklíčoval a nepochopil. V roce 2008 fotbalová SK Slavia Praha slavnostně otevřela multifunkční stadion Eden zápasem s anglickým univerzitním mužstvem z Oxfordu. Co můžeme zmínit ze světa? Tak těch událostí je tady poměrně dost. Například v roce 1824 měla ve Vídni premiéru poslední Beethovenova 9. symfonie s ódou na radost. V roce 1952 koncept integrovaného obvodu, tedy základ pro všechny moderní počítače, poprvé publikoval pan Jeffrey Dahmer. V roce 1992 vstoupilo Bulharsko do Rady Evropy. No a v roce 2017 ve francouzských prezidentských volbách zvítězil Emmanuel Macron a ve 39 letech se stal nejmladším prezidentem Evropy a zároveň také Francie. Kdo dneska slaví narozeniny? Například mám tady Kateřinu Brzobohatou, ta dneska slaví narozeniny 44. Adam Mišík slaví narozeniny 29. A herečka Tereza Brodská slaví dneska 58. narozeniny. Svátky tak dneska slaví Stanislav, Stanimír, Stojan a také Stojmír. Pokud dneska slavíte cokoliv vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Sebastian hledal a doufáme, že našel 8 minut před plus 7. Máme v centru Brna 15 stupňů, ve Vyškově necelých 12, Břeclav hlásí 14,5, Jihlava 12 stupňů a Žďár nad Sázavou stupňů 11. Odpolední maxima 20 až 23. Odpoledne na severu a západě sem tam přehaňky, které budou postupovat k severovýchodu.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Provoz vlaku v Rajhradě na Brněnsku včera ráno asi na 2 hodiny zastavila nepovolená jízda osobního vlaku. Nedovoleně projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu a zastavil po 47 metrech. Nikdo nebyl zraněn a nevznikla žádná škoda. Nepovolenou jízdu šetří drážní inspekce. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na 3. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl zhruba 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Výletní loď na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem a 3 v předchozích týdnech zemřeli. Vyplula od Cap Verde a míří ke španělským Kanárským ostrovům. Evakuace cestujících z lodi začne od pondělí. Na palubě je téměř 150 lidí, nikdo z nich příznaky hantaviru nemá. Na Giro d'Italia, které odstartuje zítra v Bulharsku, se představí 3 čeští cyklisté. Na poslední chvíli se dostal na startovní listinu Matyáš Kopecký, kterého čeká premiéra na Grand Tour, stejně jako jeho bratra Tomáše. Už po 9. bude na Giro startovat Jan Hirt. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihobby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: K dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
7: Kdy?
6: Kdykoliv, záleží na domluvě.
7: Kde?
6: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou. Hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
8: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
9: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
10: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýl. Je půl sedmé, přejem dobré ráno.
1: Přejeme vám krásné ráno, tak přátelé, už se jenom jednou vyspíme a je tady Majále z Rádia Krokodýl, budeme tam slavit i naše narozeniny a to bychom nebyli my, aby jsme pro vás neměli nějakou speciální soutěž. Hráli jsme o dva Gold VIP vstupy, k tomu taky o vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl a máme vítězku.
0: Jak probíhal ten vítězný telefon?
2: Nikola.
3: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
2: Ježíš, zdravím, ano, Nikola.
3: Nikolo, vyhráváš!
2: No to si děláte srandu, opravdu.
3: Vyhráváš dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
2: Tak to mám radost, to je skvělý. No tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
3: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
2: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích a za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
3: No, dokonce i tresty. Tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní, VIP a samozřejmě užiješ si to tam.
2: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, krokodýle.
0: Tak to byla Nikola, která vyhrála a uvidíte ji už v Majalosovém průvodu, který startuje na náměstí Svobody zítra po 10. hodině. No a pak samozřejmě uvidíte pobíhat i po Majálesu.
1: Tak se těšíme.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Novinky má Martina.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Provoz už sílí na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Prahy. Na trase ze Svitav na Brno před Lipůvkou už se vytvořila kilometrová kolona. Zdržení tam bude narůstat. Na průtahu Vyškova v Brněnské ulici bouralo osobní auto a dodávka, nehodu šetří policie a jeden pruh je tam neprůjezdný. Na Znojemsku mezi Hrušovany nad Jevišovkou a hraničním přechodem s Rakouskem u Hevlína probíhá úklid vozovky po nehodě, počítejte s omezením. A opatrně ještě na Žďársku na silnici 3. třídy u Křižíkova směrem na Křoví leží tam na vozovce sražená srna.
0: Není to všechno. V Hevlíně na Znojemsku se řeší nehoda osobního auta do sloupu a nehodu máme taky na D1 na kilometru 196 ve směru na Prahu. Je tam v sobě dodávka s nákladním autem.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 9 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
3: Ve školce v Královy Poli se ptáme, co děláte, když jste nemocní.
4: Hrajeme člověče, nezlob se. Papáme javlík.
5: Musíš si dát léky, které jsou na tu nemoc, a když se uzdraví, tak bude zase veselý.
6: Já ležu z postýlce. Se modlím s mamkou.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
8: Aj.

0: Teď bude 7:45 na Krokodýlu, nejdříve počasí. Je tady mrak, ze kterého je drobná přeháňka a je přesně nad Moravskými Budějovicemi, kde je v téhle chvíli 11,5 stupně. Jestli to třeba vůbec dojde k Brnu, nebo to lehce Brno štrejchne, to se neví. Co se týče teploty, tak Brno hlásí 15,5, Vyškov 15, Břeclav 15, odpolední maxima do 23 a sem tam přeháňky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku včera ráno asi na 2 hodiny zastavila nepovolená jízda osobního vlaku. Nedovoleně projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu a zastavil po 47 metrech. Nikdo nebyl zraněn a nevznikla žádná škoda. Nepovolenou jízdu šetří drážní inspekce. Psychiatr Jana Cimického už 2x soud uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání několika desítek žen. Přesto podle zjištění iDNES.cz lékař stále ordinuje a je v kontaktu s pacienty. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na 3. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl zhruba 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do 2. kola Vítku Přivá, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a také Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce včera prohrála Sára Bejlek. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Na zdraví.
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
10: Ach jo, to je hrozná práce.
11: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
12: LP Omítky, rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
13: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Například víme, že za 9 minut bude 8. Dobré ráno.
2: Hezké ráno a taky víme, že do Brna dorazil Legio vlak, replika vojenské vlakové soupravy. Skládá se ze 14 zrekonstruovaných vagónů a účelem je lidem připomenout československé legionáře, kteří se těmito vlaky v letech 1918 až 1920 přepravovali napříč ruském pro transsibirské magistrále. Vstup do expozice Legio vlaku je zdarma, no a v Brně můžete navštívit ty Legio vlaky do 17. května v Králově Poli, a to vždy od pondělí do pátku mezi 8. a 18. hodinou a o víkendu od 9 do 19 hodin.
0: Krokodýl.

0: Ale celový na Rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 8 hodinou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Podsta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
5: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
0: 54, no bude 8 hodin, jste s Krokodýlem i dnes ve čtvrtek 7. května. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno. První patro tržnice na Zeleném trhu začalo využívat brněnské VUT. Podrobnosti už za chvíli.
0: Po 8. Ray. Gigi D'Agostino. A zahají to opět a Radeček. Tak sorry. Ano, na horách bude možná o něco chladněji než u nás v Nížinách. Jak to vypadá s teplotou? Tak v téhle chvíli je v Brně 15,5 stupně ve Vyškově. Necelých 15, Břeclav hlásí 15, Žďárna nad Sázavou 12 a Jihlava ta hlásí v téhle chvíli nějakých 12,5 stupně. Odpoledne 20 až 23 a odpoledne na severu a západě sem tam přehánky.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: VUT získalo v centru Brna pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. Plánuje také popularizovat vědu a techniku. Pronajalo si jedno podlaží v budově tržnice mezi Zelným trhem a areálem Staré radnice. Škola do úprav a vybavení centra investovala přibližně 3,5 milionu korun.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: Nový ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piller chce prohloubit spolupráci s lékařskými fakultami i středními zdravotnickými školami. Mohlo by to pomoct vyřešit nedostatek lékařů a zdravotnického personálu. V prvním měsíci se věnoval především seznamování se zaměstnanci a chodem nemocnice.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
6: Kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon s novým srdcem. Zatím zní kvůli špatnému technickému stavu spíš výjimečně. Je to jediný zvon v obci, který nebyl zabavený pro válečné účely. Jeho oprava přibližně za 220 tisíc korun by mohla skončit ještě letos. Zbrojovka Brno dokončila odkup pozemků, na kterých vyroste fotbalová akademie. Vzniknout má v Měnině na Brněnsku. Na jednom místě tak bude soustředěno veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Zahájení prací klub předpokládá příští rok. Investici odhaduje na vyšší stovky milionů korun.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích nám prozradí Martina?
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Líšeňské ulici u křižovatky s Viniční ulicí směrem do centra došlo ke srážce motorkáře s autobusem. Neprůjezdný je tam jeden pruh, zdržíte se v obou směrech. Silný provoz a přerušovaná kolona je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy v úseku mezi 175. a 196. kilometrem. Kilometrová kolona vás čeká na trase z Brna na Mikulov před omezením úvodní nádrže Nové Mlýny. A na příjezdu do Břeclavy od Mikulova leží na vozovce sražená srna, projíždějte tam opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 8 hodině raní.
1: To je ale lováčů, 98 700 korun ve hře už za malou chvíli za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pán přijde k doktorovi. Vidím špatně zblízka. Aha. A zdaleka? No já jsem z Ostravy.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Musím říct, krokodýlové, že s váma některýma si člověk jako fakt nepokecá. Zvednu telefon. Radio Krokodýl, prosím.
2: Čekám na zvuk.
1: Radio Krokodýl, prosím.
2: Já čekám na zvuk.
1: Já říkám, dobře, zkusím se představit po třetí. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, čekám na zvuk.
3: Tak to bylo výchovné okénko.
1: Ne, já se omlouvám, ale tak když někam vejdu nebo někam zvonu, jak se aspoň představím.
3: Tak a teď teda jdeme na to, přátelé. Pokud jste připraveni nám sdělit své jméno a taky svůj tip, tak soutěžíme o 98 700 korun a vy můžete volat studio 603 103 103 právě teď.
1: Nemůžeš to teď říkat na začátku, než začneš mluvit? To trvá vždycky hrozně.
3: Tak máš říct, stačí
1: dobře.
3: Říct. Tak že chceš, abych to natáhla, zase ne.
1: Katka ráda prodlužuje. No. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Brno, Jana.
1: Dobrý den, Jani. Daří se dneska?
4: Jo, daří se dobře.
1: Je to radostné, víte, naposledy do práce, zítra volno.
4: Ano, ano, ano.
1: To by se to volno trávilo s takovým balíkem peněz, víte?
4: To by se trávilo.
3: Tak držíme
4: pěstí. Ale já bych s nima měla jiný plány.
1: Jaký, schválně?
4: Já bych si je skovala do důchodu.
3: Jo, takhle. To já bych to rozfofrovala. Tak.
1: Co máte pro nás za hezký tip?
4: Já bych možná, tak asi to nebude, ale chtěla bych zkusit, jak je v nemocnici takový ty nášlapný lepivý podložky, takový ty modrý, tak ta chůze po nich.
1: Mm-hmm. Aha, přiznám se, jako, já jsem to asi nikdy tam nechodil, ale tak jako možné to je, ty zvuky se můžou zvívat odkudkoliv. Takže podle vás našlapávání na ty modré lepivé podložky zní takhle? Mm-hmm.
3: Tak a jedna botička tam zůstala.
1: Přilepená.
4: To bylo půl boty, ano.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
3: Říká, že bohužel ne.
1: Bohužel, je nám líto.
4: Tak to je teda škoda. Zkusíme příště.
1: Mějte se moc hezky.
3: Krásný
4: Mějte
3: den.
4: Se taky.
1: Naschledanou. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás

0: Naked Glide na Krokodilu 18,5 minuty po 8 hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V centru Brna máme necelých 16 stupňů, necelých 15 je ve Vyškově, 16 v Břeclavi, ve Žďáru necelých 13. Odpolední maxima 20 až 23 a odpoledne na severu a západě přehánky. Občas se tam může objevit i bouřka a bude to postupovat k severovýchodu.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. S nástupem teplejšího počasí přerušují teplárny Brno dodávky tepla. Ty zajišťovaly nepřetržitě od 24. září, kdy zahájili topnou sezonu. Pokud by se však opět ochladilo, jsou teplárny připraveny dodávky tepla obnovit. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. V pátek se teploty s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25. Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Jeden bezpilotní stroj podle médií mohl narazit do skladu ropy. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské stroje. Městský stadion v Ostravě Vítkovicích včera hostil utkání 27. kola šance Národní ligy, ve kterém proti sobě nastoupili domácí rezerva Baníku Ostrava a brněnská Zbrojovka. Zápas skončil remízou 1-1. Fotbalisté Artisu Brno si opět výrazně zkomplikovali cestu do baráže. V důležitém včerejším souboji totiž doma padli s Příbramí 0-2. Navíc Artis v pondělí čeká mimořádně těžký duel v Opavě. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno. www.viarasalve.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
9: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH, ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
13: Je dobré být spolu.
2: Krokodýl.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

0: Krokodýl.
1: Dlouho jsem nezažil Katko, by byla tak rozněžněná z nějaké písničky.
2: Já to mám strašně ráda. Joe Kiri, to je hlavně oblíbený interpret mýho syna, takže...
1: Jo, takhle, já z domova to máš naposlouchaný. Aha, prosím vás, naposlouchané máte určitě i to, že zítra bude brněnský Majales. My jsme soutěžili o krásnou cenu, a to dvě Gold VIP vstupenky a k tomu úplně vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Stačilo vymyslet něco opravdu zajímavého, co nás zaujme, a kdože vyhráli, jakže vypadal ten výherní telefon?
3: Nikola.
4: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
3: Ježíš, zdravím, ano, Nikola.
4: Nikolo, vyhráváš!
3: No, to si děláte srandu, opravdu.
4: Vyhráváš dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
3: Tak to mám radost, to je skvělý. No, tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
4: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
3: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích. A za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
4: No, dokonce i tresty. Tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní.
3: Ano.
4: VIP.
3: Mm-hmm.
4: A samozřejmě užiješ si to tam.
3: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
1: Tak víme, že Nikčák se bude pohybovat zítra po 10. hodině po centru Brna, protože bude startovat ten Majalesový průvod ze Svoboďáku, no a pak samozřejmě na Majalesu. Nikola bude přijímat rady do novomanželství. Jakou radu číslo jedna by si dala, Katko, ty, prosím tě?
2: Víc mlčet, než mluvit.
1: To je hezké, dobré ráno.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Martina, která mlčet nebude.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Líšeňské ulici u křižovatky s Viniční ulicí směrem do centra došlo ke srážce motorkáře s autobusem. Neprůjezdný je tam jeden pruh, zdržíte se v obou směrech. Silný provoz a přerušovaná kolona je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy v úseku mezi 175. a 196. kilometrem. Kilometrová kolona vás čeká na trase z Brna na Mikulov před omezením u vodní nádrže Nové Mlýny. A na příjezdu do Břeclavy od Mikulova leží na vozovce sražená srna, projíždějte tam opatrně.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05 jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč se děti rodí maminkám a ne tatínkům.
3: Protože jsou chlapy a jsou dospělí.
4: Aby měli děti.
5: No to, že aby byly maminky teď a tatínci.
6: Protože tatínky mají krátký vlasy a holky dlouhý.
7: Protože maminky jsou holky.
8: Protože jen tatínci nejsou holky, ale kůši.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Britney Spears na Krokodýlu 6 minut před 8:45. Jak máme venku, co se týče teploty, prozradím. Brno hlásí 16 stupňů, Vyškov 15,5, Hodonín 17, Břeclav taky 17, Moravské Budějovice 12,5 a Jihlava hlásí stupňů 13. Odpolední maxima 20 až 23 a odpoledne na severu a západě kraje sem tam přehánky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Česká advokátní komora se bude zabývat možným pozastavením výkonu advokacie jak exministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, tak brněnskému advokátovi Kárymu Ticovi. V souvislosti se stíháním obou mužů v takzvané bitcoinové kauze to včera uvedla mluvčí komory. V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes někdo brzy ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Škoda zatím nebyla vyčíslena a nikdo nebyl zraněn. Známý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough oslaví zítra sté narozeniny a pokud patříte mezi obdivovatele jeho úžasných dokumentů o přírodě, můžete mu popřát na speciální webové stránce. Lidé tam mohou napsat vzkaz, nahrát fotografii nebo poslat video. Superfanouškovi bude během fotbalového mistrovství světa nabídnuta ta nejlepší letní brigáda. Ve skleněné krychli na Times Square v New Yorku bude sledovat všech 104 zápasů a dostane za to odměnu $50,000, tedy přes milion korun. Fotbalový nadšenec bude zároveň vytvářet a sdílet obsah na sociální sítě. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: Když jsme u těch sociálních sítí a Davida Attenborougha, tak když se s ním chtěla spojit, tak se s ním spojíš pouze tak, že mu můžeš napsat dopis. Ono zásadně nepoužívá žádné sociální sítě, maily, nic takového.
2: Nicméně ty vzkazy na té speciální webové stránce mu budou předány, neboj.
0: Jo, dobrý, má jenom, že kdybys třeba ty chtěla mu něco, tak prosím tě, jedině písemně.
1: V Penininí najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
4: Unihoby.
3: Vše pro tvé zelené království.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Já ten kram vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
7: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
6: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
7: Má dovolenou, pane řediteli.
6: Tak to

0: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Yamaha, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám, cedím,
6: strouhám,
5: flambuju.
8: Hasím.
6: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
8: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
13: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Bohužel víme, co se děje v Brně. 9,5 minuty a bude 9.
2: Na nám se hlásí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Našim strážníkům se v uplynulém týdnu na Vinohradech podařil zákrok u velmi závažného případu. Na linku 156 se obrátil 16-letý chlapec, kterému prý vyhrožovali tři neznámí mladíci. Hlídka městské policie tři muže ve věku od 18 do 23 let našla o 4:30 ráno před vchodem jednoho z domů a ti tvrdili, že v tuto brzkou hodinu míří na diskotéku. Vedle nich posedával očividně nervózní chlapec a nejprve vůbec nemluvil. Strážníci si ale všimli, že měl na obličeji i rukou pohmožděniny a zaschlou krev. Opakovaně odmítal přivolání lékaře a podobně reagoval i jeho stejně starý kamarád, který přišel v zápětí. Strážníkům nepředložili doklady a po chvíli se svěřili, že je tři opodál stojící muži v baru v centru města napadli, sebrali jim pasy a zavrácení požadovali přes 60 tisíc korun. Strážníci trojici vyzvali k vydání dokladů a muži po odevzdání tvrdili, že si je od chlapců vzali, aby se nestratili. U sebe měli dokonce i mobil jednoho z nich. Strážníci všechny tři spoutali a předali státním kolegům, kteří je obvinili z trestných činů loupeže, vydírání a výtržnictví. Teď jsou ve vazbě a hrozí jim vězení v délce do 10 let. Přeji klidný prodloužený víkend a příjemný poslech Krokodýla.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Přejeme hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Blíží se 9. hodina, to budou 90. v 9 a teď ještě dále. Z roku 78 byla Gloria Gaynor tady u nás na Krokodýlu a těch 9 bude za 2 minuty.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Obraz nabízí divadlo Redota v 10 hodin. Hru Mešeta uvádí Redota v 19 hodin.
6: Rádio Krokodýl.
7: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 3/4 minuty a bude 9, poslední pracovní den, i když je čtvrtek, ano, zítra je státní svátek. Vy jste s Krokodýlem a ze studia Rádia Krokodýl hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
11: A Tunde Kala, hezký čtvrtek, pokud, prosím vás, nemáte doma moc potravin, doporučuji dneska udělat zásoby, protože zítra budou obchody zavřený. To je jenom jako, jo, třeba u nás doma bez jídla by to bylo hodně špatný.
0: No to u nás doma taky.
11: A jdeme na zprávy. Čeští hokejisté dnes vstoupí do švédských her proti domácím, víc už za chvíli.
0: Po 9. budou ty 90, například Liquido. Whitney Houston. A taky MC Hammer. You can't touch this. Jak nám ta hlava tady tucá na toho MCho Hemra?
11: To je moje mládí.
0: Dobře. Nebudu nic říkat. Jak je venku? 16 stupňů v Brně, 15 ve Vyškově, 17 v Břeclavi, odpoledne 20 až 23 a odpoledne možná někde nějaké přeháňky.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
13: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Přeji hezké dopoledne.
13: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Nejvyšší soud se letos poprvé připojí k festivalu Open House Brno, který každoročně otevírá veřejnosti architektonicky významné a běžně nepřístupné budovy ve městě. 9. ročník festivalu se uskuteční od 15. do 17. května.
13: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
11: Vyškov vybuduje na sídlišti Osvobození parkoviště se zhruba 130 místy. Nepůjde však o klasické parkoviště s asfaltovým povrchem, ale o plochu z betonového a asfaltového recyklátu. Jde o dočasné řešení. V budoucnu bude na místě parkovací dům.
13: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
11: Silnice první třídy číslo 55 v obci v Norovi bude od sobotního rána plně průjezdná bez omezení. Od začátku dubna se zde opravuje povrch vozovky v délce 2,7 kilometru. Ve směru Strážnice Veselí nad Moravou je z důvodu prací komunikace dočasně uzavřena s využitím objízdných tras. Čeští hokejisté museli zrušit včerejší trénink v přípravě na švédské hry kvůli díře v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch ve švédské aréně. Tam si zatrénovali v úterý odpoledne a znovu na let jdou až při dnešním rozbruslení před večerním vstupem do turnaje proti domácímu týmu v 19 hodin.
14: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
15: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Zeleného ulici došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. Provoz je tam částečně blokovaný. Na D1 je stále přerušovaná kolona, aktuálně mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy v úseku mezi 176. a 196. kilometrem. Zhruba kilometrová kolona vás čeká na příjezdu do Brna po dálnici D2 od Bratislavy. S kolonou počítejte také na trase z Brna na Mikulov před omezením úvodní nádrže Nové Mlýny. A na Brněnsku v Pozořicích v ulici pod kostelem došlo k nehodě, projíždějte tam opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme a pozor ještě na Znojemsku v Tavíkovicích. Pobíhá tam kůň po vozovce.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jak jsi říkal, že jsou zítra zavřený v obchody? Já jsem do dneška nepřišel na tu logiku státní svátky něco jo, něco ne. Minulý týden, kdy byl svátek práce, ano, tak bylo otevřeno. Zítra není svátek práce a je zavřeno.
1: No můžeš právě mi to... proto svátek práce se má hezky slavit prací, že jo?
0: Dobře, logicky. Tak jo, přem. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Moje tchýně k nám přijela po svatbě jen jednou. Tak to máš štěstí. No nemám, ona ještě neodjela.
0: 99. Rádio Krokodýl.
3: If I should stay.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska si na program zavináč.krokodil.cz napsal o hit vašeho života Pavel. Ten mail je velmi dlouhý, já se ho pokusím zestručnit. Pavel píše o tom, že jeho manželka má ráda písničku od Black Eyed Peas Shut Up, jakože nemluv. Přitom opravdu hodně, hodně mluví, někdy až moc. Nebudu to jako blíž specifikovat, to jméno té manželky, aby třeba doma Pavel ještě dostal nějakou večeři. A chce jí zahrát Black Eyed Peas, tak si to jdem zahrát.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádiu Krokodýl.
1: Každou druhou květnovou neděli v roce je tady Den matek. A my samozřejmě na Krokodýlu myslíme i na ty vaše, i na ty naše maminky. Tak na ně nezapomeňte, na ty své, ať je opravdu odkudkoliv. No a na Krokodýlu můžete celý týden těm svým maminkám zahrát v rádiu. A ještě navíc v našem vysílání vyhrát nádherné kytice z Carmen Flora z Karlova pole. A své zkazy posílejte na studio@krokodil.cz a samozřejmě připište i telefon na vás. Nezapomeňte na ty, na ty na své mamky.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Kdo se žení? Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
4: Kdy?
3: Kdykoliv, záleží na domluvě.
4: Kde?
3: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
4: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
5: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
6: Unihobby.
5: Vše pro tvé zelené království.
7: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Izomat stavebniny.
15: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
16: Best Beleza.
15: Nádherná zahradní dlažba.
16: Best Bellissima.
15: Dvě úžasné zahradní dlažby.
16: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
17: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Traditon. Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Je dobré mít přítele na celý život.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Troufám si říct, že Enigmu, která teď dozněla, byste jako hit v jedné sekundě dali jako asi určitě. Dneska si tím dnešním hitem jedné sekundě nejsem tak jistý, jestli ho na první dobrou dáte nebo ne, ale tak co si myslím, na tom nezáleží, protože by to stejně vždycky uhodnete. Co nabízím za uhodnutí hitu v jedné sekundě? Mám tady dvě vstupenky do Mehedova divadla na představení Hamlet. To se odhraje 7. června od 17 hodin. Telefonní linka připravená 603 103 103 a už tam někdo je. Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Katka.
1: Dobrý den, Kačenko, jak se vám daří dneska?
2: Mám se báječně.
1: Čím to, že se máte báječně?
2: Tak je čtvrtek, zítra volno, víkend volno.
1: To je pravda, to je pravda. Můžeme hádat?
2: Ano, můžeme.
1: Jsem na vás zvědav, tady to je.
3: 3, 2, 1, go!
2: Můžu poprosit ještě jednou?
1: Klidio, pidio?
2: Tak nevím.
1: Je to těžký, vidíte?
2: To jo.
1: Takže ne?
2: Nevím.
1: Tak je mi to líto. Mějte se moc hezky, ať se daří.
2: Taky nashledanou.
1: Nashledanou. 603-103-103, telefon už je zase volný. Můžete zavolat a říct, no teď to přece zpívá a jmenuje se to Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, to je Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáš, vy jste poznal?
4: Já si myslím, že to je Beautiful Things the Benson Boone. These beautiful
1: things that I've got. Klobouk dolů. Uhodl jste.
4: Jo, super.
1: Vy jste nějaký hudební odborník?
4: No, to už jsem tak dvakrát vyhrál.

0: Do 90. po 9. se nám na Krokodýlu velmi často vloudí nějaká výrazně mladší písnička. I dnešní případ to byl hit v jedné sekundě Benson Boone. Ale my se zase do těch 90. vrátíme. Dáme si například Nicka Cavena. Zahrajeme No Mercy. A taky se projdeme po mlečné dráze s OMD. Megadiry taky pravděpodobně stihneme. Dneska slaví svátek Stanislav, my gratulujem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řeší proti letnímu horku. Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
9: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
8: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektromobilní

0: tr auta i testovací jízdy.
1: Že bych se taky svezla.
0: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
2: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
1: Rádio Krokodýl.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
6: Uniho by.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
8: Po 10. hodině to bude například Jennifer Page. Donna Lewis. A bude i Jelen. Hodiny se nezastavily, za 3/4 minuty bude 10.
9: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
8: V centru Brna máme 17 stupňů, stejné teploty hlásí Břeclav, Hodonín, také Vyškov. Ve Žďáru nad Sázavou je chladněji, tam mají necelých stupňů 14. Odpoledne 20 až maximálně 23 a odpoledne na severu a západě kraje sem tam přeháňky.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Do Brna tento týden dorazil Legiovlak. Replika vojenské vlakové soupravy se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagónů. Účelem je lidem připomenout československé legionáře, kteří se těmito vlaky v letech 1918 až 1920 přepravovali napříč Ruskem po transsibiřské magistrále. Vstup do Legiovlaku je zdarma. V Brně ho lidé mohou až do neděle 17. května navštívit ve stanici Královo pole. Obce zřejmě budou muset na své náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána si obce sami rozhodnou, jak nejlépe řídit výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. Německý turista vysoudil odškodné přes 24 tisíc korun poté, co na dovolené s rodinou v Řecku nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Muž za dovolenou s manželkou a jejich dvěma dětmi na řeckém ostrově Kos zaplatil 175 tisíc korun. Fotbalisté Sparty B ve vloženém 27. kole druhé ligy rozdrtili v záchranářském souboji Prostějov 5-1 a oživili naději na udržení. Na poslední místo se za Pražany po porážce 1-3 v Českých Budějovicích propadla Jihlava. Už jistý vítěz soutěže a postupující do první ligy Zbrojovka Brno remizovala ve Vítkovicích s Ostravskou rezervou 1-1. Béčko Slávie utrpělo debakl 0-5 v Kroměříži.
12: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
8: Zkontrolujeme silnice, slovo má v téhle chvíli Martina.
13: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Husovickém tunelu před sjezdem do Lesné se došetřuje nehoda 4 osobních vozidel, blokovaný je tam jeden pruh. Na nehodu 2 osobních aut dejte pozor v Brně na Dukelské třídě u křižovatky s náměstím Republiky. Na D1 je přerušovaná kolona aktuálně mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. S kolonou počítejte také na trase z Mikulova na Brno před omezením u vodní nádrže Nové Mlýny rychlost má přes 3 kilometry. A ve Znojmě v Palackého ulici u křižovatky s Hálkovou došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Vozidlo už stojí po nehodě u Krajnice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
8: Martino, děkujeme, ještě pozor mezi Hlínou a Prošticemi, tam skončilo osobní auto mimo vozovku a na místě probíhají vyprošťovací práce. Dejte tam pozor.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Zítra bude Majales a my vám konečně můžeme prozradit, kdože vyhrál u nás tu skvělou cenu, dvě Gold VIP vstupenky a taky vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Ještě nevíte, kdo to vyhrál? Tak my vám to během chvilky prozradíme. Hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka říká, tady máš ten doutník, 2 dny jsem ho sušila. On spadl do vody, no tak svým způsobem trochu ano, přesně řečeno do nočníků.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl.
1: Tak právě ten startuje v Brně už zítra. Krokodýl na výstavišti taky oslaví 32. narozeniny. No a my jsme pro vás měli speciální soutěž, a to o 2 Gold VIP vstupy a k tomu taky vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. A tohle je naše výherkyně Nikča.
2: Nikola.
3: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
2: Ježíš, zdravím, ano, Nikola.
3: Nikolo, vyhráváš!
2: No, to si děláte srandu, opravdu.
3: Vyhráváš 2 Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
2: Tak to mám radost, to je skvělý. No, tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
3: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
2: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích. A za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
3: No, dokonce i tresty. Tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní.
2: Ano.
3: VIP. A samozřejmě užiješ si to tam.
2: Přesně tak, co teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
1: Tak to byla výherkyně Nikča a tuto nevěstu na útěku uvidíte už v Majálosovém průvodu, který startuje z náměstí Svobody zítra po 10. dopolední a pak Nikču uvidíte pobíhat na Majálesu. Pokud chcete vědět a vidět, jaké tresty bude rozdávat, tak si to nesmíte nechat ujít.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
2: se to má podařit. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
8: Fizomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda.
9: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
0: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A dnes vybíráme na Krokodýlu brněnskou restauraci na Knoflíku. Aby vás to moc nestálo, k obědu si můžete zvolit bramboračku za 19 korun a masové kuličky v rajské omáčce s těstovinou za 142 koruny. Jestli vyrazíte, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Vyhrát takhle před prodlouženým víkendem 98 750 korun, tak tomu bych řekla velký úspěch. Tak já vám budu držet palce, můžete právě teď volat studio 603 103 103. Soutěžíme, někoho už tam máme, hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Jarek.
1: Jarku, zdravím vás, odkud voláte?
2: Ze Žďárce.
1: Ze Žďárce, tak doufám, že máte hezký den.
2: Ale jo, jde to.
1: Tak já doufám, že teď to bude úplně perfektní. Tak my si pustíme, zopakujeme ten zvuk, zní takto. A teď vám, Jarku, držím pěsti, aby ten váš tip byl trefou do černého. Co typujete?
2: Já si myslím, že to je mletí zrnkové kávy, buď na kávomlínku nebo kávovaru.

0: Musíme zvolit jedno.
1: Tak, kávomlínek.
0: Dobře, mletí kávy v kávomlínku. A arbitr říká... Tak bohužel říká zase ne.
1: No, tak se nedá nic dělat.
0: Nedá. Taky přesto krásný den. Naschledanou. No a pro vás ostatní dobrá zpráva do příštího soutěžního kola. Opět navyšujeme náš krokodýlí bank.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Jo, ještě beton.
1: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
5: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
6: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Ne, je to tajný.
7: Takže, ohraji jste?
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, Jamaja, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
10: Jedu.
8: Hořák. Zapínám, krájím.
9: Šlehám,
8: sedím.
9: Strouhám.
7: Flambuju. Hasím.
8: Slejvám, utírám, solím, pepřím,
7: servíruju.
8: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: tedy svým tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, ve zprávách se podíváme na to, jak to vypadá s konáním sudetoněmeckého sjezdu v Brně.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z krokodýlích hitu Clean Bandit. Ze vzpomínkových hitů Joanne.

0: Za minutu a půl bude 11.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám stále svítí sluníčko, chvíli víc, chvíli míň, ale drží se. No a během odpoledne večera se začnou vytvářet přeháníky, bude víc oblačno, ojediněle se může objevit i bouřka a teploty přes den 20 až 23 stupňů.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Sudeto německý sjezd v Brně se bude určitě konat. Řekl to předák sudeckých Němců Bernd Posselt. Ve svém vyjádření kritizoval české hnutí Svoboda a přímá demokracie a německou stranu Alternativa pro Německo. Označil je za pokrytce, kteří drží pospolu proti Evropě a smíření. Sjezd se uskuteční od 22. do 25. května, a to poprvé v Česku a jako součást festivalu Meeting Brno. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o jeden rok do 30. června 2027. Prodloužení přechodného období tzv. Bypassu schválila ve zrychleném režimu poslanecká sněmovna. Ještě ho musí posoudit Senát a podepsat prezident. Popová hvězda 80. let Bonnie Tyler musela do nemocnice, kde podstoupila urgentní operaci střev. Podle lékařů proběhla dobře a 74letá zpěvačka se úspěšně zotavuje. Platový strop klubů v NHL bude od příští sezóny 104 milionů dolarů, tedy téměř 2,15 miliardy korun. Oproti probíhajícímu ročníku se tak zvýší o 8,5 milionu dolarů. Hokejista si bude moci za sezónu vydělat až 20,8 milionu dolarů, tedy přibližně 430 milionů korun. Aktuálně by byl nejlépe placeným hráčem příštího ročníku útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne z Krokodýla všem řidičům. Aktuální informace přináší Martina.
6: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Brněnsku na výjezdu ze Židlochovic směrem na Velké Němčice bourala dvě osobní auta. Blokovaný je jeden pruh. Na trase z Brna na Uherské Hradiště před Buchlovicemi zasahují záchranáři u nehody osobního auta s nákladním. Projíždí se Kvadlově a menší zdržení je z obou směrů. Na trase z Jihlavy na Znojmo v Litohoři havarovala dvě osobní auta. Silný provoz a nárazově kolona je stále na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem směrem od Prahy. 1,5 kilometru má aktuálně kolona na příjezdu do Brna po dálnici D2 od Bratislavy. A s kolonou počítejte také na trase z Mikulova na Brno před omezením úvodní nádrže Nové Mlýny. Má přes 3 kilometry a proti směru 1,5 kilometru. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: A po 11. budeme opět soutěžit na krokodýlu. Bude soutěž s krokodýlem cestovatelem a hádat budeme název jedné zříceniny gotického hradu. Další nápovědy už za malou chvíli a budete moci si vysoutěžit vstupenky do divadla, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane, jak pak se jmenujete? Až se vdáte, tak mě budete mít každý den v ruce.
3: Počkejte, jak pak se jmenujete?
2: Vařečka.

0: 11 hodin a 20 minut je přesný čas, hezký čtvrtek přes Krokodýla Katka. No a vyzývám vás k soutěžení právě teď na lince 603 103 103, kde pro vás mám dvě vstupenky do brněnského Mahenova divadla na představení Sluha dvou pánů. Hrát se bude 5. června od 19 hodin. A vypadá to, že už někoho máme na telefonu. Krásné dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
1: Dobrý den, Kamila.
0: Kamilo, vy už víte, na co se dneska budu ptát?
1: No nevím, já jsem to zkusila.
0: Tak dobře, tak vám držím pěsti. A tohle jsou moje nápovědy. Dneska hádáme název jedné z zříceniny gotického hradu, která se nachází nad vsí Klentnice v Pavlovských Vrších. Počátky zdejšího hradu sahají do 13. století, kdy ji vystavěli Vehingenové. Hrad poté patřil Lichtenštejnům a Dietrichštejnům a v 16. století spustl. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Tak jak se jmenuje tato zřícenina, tento hrad?
1: Tak to jsou děvičky, dívčí hrady.
0: Nejsou to děvičky.
1: Nejsou? Aha. A můžu ještě co jste ještě, tam říkala?
0: Ještě napovím, je to jako název je hrádek. Ale jak se jmenuje ten hrádek?
1: Když Sirotčí hrádek.
0: Sirotčí hrádek, říkáte?
1: Ano.
0: Ano, tak se toho držte, je to dobře.
1: Tak jsme se ty děvičky napadly, že jsem tam byla jako první.
0: Ono se to totiž strašně plete, no, ale já jsem si říkala, že když je ten čtvrtek, zítra už asi máte volno, že a tak.
1: Právě.
0: Takže vám to už zpříjemním dneska ten zbytek dne. Tak výhra je vaše vstupenky do divadla, blahopřeju. Krásný
1: Děkuju
0: den mějte.
1: Moc krát.
0: Nashledanou.
1: Krásný den. Nashledanou.
2: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihoby.
8: Vše pro tvé zelené království.
10: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
15: Snížíme o 2 stupně.
14: Bod 2. Průvan.
15: Dáme ručníky mezi okna.
16: Výborný návrh.
14: Bod 3. Plíseň.
15: Vydrhnout, přetřít.
17: A co udělat rekonstrukci?
16: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
18: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
19: Tohle nepřeslechněte.
9: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
20: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
21: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
22: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.
23: Je dobré mít parťáka při práci.
24: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdraví krokodýl.
1: Také dnes ve čtvrtek myslí krokodýl na vaše zdraví a protože máme ve studiu zástupkyni zdravotnického zařízení Viara Salve paní Ivetu Janáčkovou, tak se ptám, řekněte nám, proč jít na vstupní konzultaci do Viara Salve.
2: Fungují jako odborný filtr, který na základě vstupní anamnézy přesně určí, který z terapeutů ve Viara Salve je pro daný problém ten nejvhodnější. Kombinují intuici s funkčním systémem tradiční čínské medicíny. Dokážu tyto komplexní věci vysvětlit lidským srozumitelným přístupem tak, aby dával smysl a naději. Společně najdeme způsob, abyste se stali aktivními partnery ve svém uzdravování.
1: Říká ze zdravotnického zařízení Viara Salve paní Iveta Janáčková a my děkujeme.
0: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
4: Rádio Krokodýl.

0: krokodýl.
1: Ano, teď by měli na krokodýlu zpozornit všechny děti, ať už malé, anebo my všichni dospěláci. Každý z nás teď už má svou mámu a právě naše maminky budou v neděli slavit svůj den. Na krokodýlu tak budete moci nechat maminkám zahrát nějakou písničku a ještě vyhrát v našem vysílání nádherné kytice z Carmen Flora v Králově Poli. Tak posílejte své vzkazy na studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat svůj telefon a hlavně nezapomeňte popřát. V neděli je den matek i s krokodýlem.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně.
5: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
6: Žádné dlouhé čekání.
5: Profesionální montáž a rychlá realizace.
6: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
5: nebo telefon 724 100 122.
6: Klimatizace Břeclav.
5: Řeší proti letnímu horku.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
9: Máme konečně vlastní dům.
8: Ještě to není úplně domov.
9: Ale to se spraví.
8: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
10: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
11: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
12: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si užít fotbalovou neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, borku v hot dog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
11: Fandíme s vámi.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90.

0: Desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.

0: tohle jim Marek ztracený nežehlil a neluxoval, tak Petra mě slíbila, že mě přijde uklidit, no to, kdy víš, to bude.
1: No Kačenko, stačí říct, jako, stačí
0: tak
1: říct.
0: Tak se domluvíme hned po zprávách, ve kterých se dozvíme, co?
1: A v Brně bohužel v noci hořelo, uhnuli přitom tři psy, podrobnosti za chvilku.
2: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
3: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
2: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
3: Že bych se taky svezla.
2: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla Cyril. Taky nabídneme Queeny. A zaspívá Sebastian. Přesně za půl minuty bude 12.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítřejší páteční sváteční počasí má být většinou polojasné, ráno i skoro jasné a s možností lokálních mlh. Více oblačnosti bude hlavně na severovýchodě našeho kraje, kde se můžou objevit i drobnější přehaňky. Večer pak bude oblačnost celkově ubývat. Nejvyšší odpolední teploty až kolem 22 stupňů.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Požár ve Slatině v noci na dnešek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Uhynulo několik psů. Machař na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje. Předběžná výše škody bude ve 100 000. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO, které by podle průzkumu získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 14,8% a třetí hnutí STAN má podporu 14,5% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Meteorologové a klimatologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může přinést rekordní vedra, sucho i ničivé požáry. Někteří odborníci už mluví o takzvaném super El Niño. Podle nových odhadů by letošek mohl překonat dosavadní teplotní rekordy. Ještě horší, ale podle expertů může být rok 2027. Česko má další sportovní hvězdy. Jsou jimi teprve dvě 13-leté dívky z Třebíče, které se staly světovými šampionkami v karate na právě skončeném šampionátu v tureckém Istanbulu. Stříbrné a bronzové medaile ze světového šampionátu přivezli i další místní mladí karatisté.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky všem řidičům. Aktuálně pozor, policijní hlídku máme v Brně na Palackého třídě a na Blanensku mezi Boskovicemi a Míchovem bourala dvě osobní auta. Nehoda je odstavena na krajnici. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 12. To už je ve studiu Krokodýle Jirka, nazdar.
1: Nazdar, no zítra to bude velké, 32. narozeniny na brněnském Majálesu.
0: Prosím tě, nás by zajímalo, s Tondou jsme to ráno tady řešili, že když nám vyhrála ta Nikča v Majálesové soutěži a že bude trestat ty, co si to zaslouží jako nevěsta na útěku, bude mít třeba aspoň bič nebo něco takového.
1: No, to jsem zvědav.
0: Možná bude i bičík.
1: Možná bude něco většího. Juhu. Nechte se překvapit.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Za mistrem přijde podřízený s papírem a říká: pane mistr, tady v tomhle výrobním příkazu máte chybu. Máte tady napsáno včela s F. Mistr se podívá, říká: no máte pravdu. Tam mělo být napsáno ne včela, ale včera.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, pojďme za našimi nejmenšími.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Teď už jsme ve školce v Líšní a ptáme se těch prcků, odkud se bere déšť.
2: Že se srazí mraky a potom začíná bouřka.
3: Protože když se

0: blesky. A všechno bude mokrý.
1: A začne to jednou kapičkou.
2: Ano, krokodiláci, víme, co se děje. Tohle jsou naši nejmenší posluchači ze školky přímo v Líši.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
4: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
3: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
5: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
6: K dosažení. Přece Liška s Lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
7: Kdy?
6: Kdykoliv, záleží na domluvě.
7: Kde?
6: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
7: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
8: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
3: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Eva Farnane, Krokodýlo, tohle je vaše rádio. Tohle je Krokodýl a rádio, které vás dostane i na brněnský Majáles. Nejenom o tom dneska odpoledne.
1: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžem rozsvítit?
5: Ne, je to tajný.
4: Takže,
5: ohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: sedím.
4: Strouhám,
5: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
4: servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nars Barkley Crazy, tohle je Krokodýl, no co budeme řešit ve zprávách?
1: Hezké odpoledne, brněnské VUT má na Zelňáku svůj prostor pro prezentaci, i o tom za chvilku.
0: No a my jdeme řešit zákaz mobilu v některých školách, který pomáhá.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Rostislav Novotný, jsem ředitelem základní školy Kajdušova v Brně Židenicích. Mobilní telefony jsou u nás na škole omezeny již delší dobu a loni jsme přikročili k větší restrikci mobilních telefonů, to znamená, že je nechávají v šatních skřínkách a nesmí je používat celý den.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Radio Krokodýl.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 13. Riana. Dáme si Spin Doctors. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13.
11: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, teploty příjemné kolem 22 stupňů, ideální počasí na Majáles.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vysoké učení technické získalo v centru Brna pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. Plánuje také popularizovat vědu a techniku. Pronajalo si jedno podlaží v budově tržnice mezi Zelným trhem a areálem Staré radnice. Škola do úprav a vybavení centra VUT Tržnice investovala přibližně 3,5 milionu korun. Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav. Týkají se například růstu rodičovské. Rusko ve strachu z útoku na blížící se oslavy konce druhé světové války výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření v Moskvě i Petrohradu. Informuje o tom ruský exilový web Moscow Times, podle kterého v obou městech od úterý dochází k vypínání nebo omezování mobilního internetu. Dochází také k citelnému omezení provozu na moskevských letištích. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvětě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid.
12: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Brnem už projedete s komplikacemi, začíná nám odpolední špička na malém městském okruhu a taky v centru Brna nové sady a podobně, tak dejte pozor, kdyby cokoliv, tak volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka se po operaci probere z narkózy a hned se nedočkavě ptá lékaře. Prosím vás, kdy budu moci opět začít se sexem? No, to mě překvapujete. To jste první, která se na to ptá po operaci mandlí.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Už zítra brněnský Majáles na výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny Krokodýla. Těšte se na hvězdy jako Činasky, David Koller, Kellyn, Ben Kristoval, Jiří Korn, ale třeba taky zahraniční DJs Rudimental. Vstupenky soutěžíme v našem vysílání a pozor, pokud chcete mít jistotu, tak brno-majales.cz. No a to bychom nebyli my, Krokodýl, abychom neměli něco VIP. Ano, u nás je VIP, znamená velmi ideální posluchači. Hráli jsme o dva Gold VIP vstupy a k tomu něco, co nikdo nic nemá. Vlastní, soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Stačilo napsat, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit. No a pozor, pak výherce musí zrealizovat. A kdo vyhrál, tedy zrealizovat to, co napsal?
2: Nikola.
1: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
2: Ježi, zdravím, ano, Nikola.
1: Nikolo, vyhráváš!
2: No to si děláte srandu, opravdu?
1: Vyhráváš dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
2: Tak tu mám radost, to je skvělý. No tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
1: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
2: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích. A za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
1: No, dokonce i tresty. Tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní.
2: Ano.
1: VIP. A samozřejmě užiješ si to tam.
2: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
1: Gratulujeme posluchačku Nikolu, nevěstu na útěku. Vidíte už v Majálesovém průvodu, který startuje z náměstí Svobody zítra v 10 hodin.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
4: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně.
5: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
6: Žádné dlouhé čekání.
5: Profesionální montáž a rychlá realizace.
6: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
5: nebo telefon 724 100 122.
6: Klimatizace Břeclav.
5: Řešení proti letnímu horku.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh.
11: Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
14: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
15: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
16: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
18: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Lipa, brněnský Majáles, stupenky na brnomajales.cz. No a taky se chystá na neděli Mezinárodní den maminek, den matek. I o tom za malou chvíli na Krokodýlo.

0: Beyoncé, Halo, tady Krokodýl, my vás taky zdravíme.
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: V neděli bude den maminek, mezinárodní den matek. Nezapomeňte na tu vaši maminku, ať už je z Brna, z Vyškova, Hodonína, Břeclavy, z Blanska. Na Krokodýl můžete celý týden maminkám zahrát v rádiu a ještě vyhrát v našem vysílání nádherné kytice z Carmen Flora v Králově Poli. Své vzkazy posílejte na studio@krokodil.cz, tak posílejte a budeme vás taky odměňovat.
1: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami.
2: LP omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
9: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: tady 14. hodina, krokodýl, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a v Brně, Jiří, to je i pro tebe, se chystá velký piškvorkový turnaj.
0: Ale...
1: Jak jsi na tom s piškvorkama?
0: Měluji piškvorky. Nejnudnější hra na světě, ale vím, že to lidi baví, tak pokud vás to baví, proč ne?
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Komedii Pustně ven nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hit.
0: Hoď 14. Taylor Swift. Bude Ingrid. A dáme si taky Teresku Krndlovou Schody z nebe. Jsme Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Majáles nás čeká perfektní počasí. Polojasná obloha, teploty kolem 20 stupňů.
6: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V sobotu 16. května se na základní škole Antonínská uskuteční už po 7. piškvorkový turnaj Brno Cup. Pravidelně se ho účastní jak zkušení hráči z České republiky a střední Evropy, tak úplní začátečníci z řad široké veřejnosti, bez rozdílu věku, včetně dětí. Akce je vhodná i pro ty, kteří se podobného turnaje účastní vůbec poprvé. Začátek je v 8:30. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu začal hořet les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa. V jednu chvíli tam zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Výletní loď, na které se objevil nebezpečný hantavirus, opustilo po úmrtí prvního nakaženého asi 40 pasažérů. Tito lidé vystoupili na ostrově Svatá Helena, kdy loď zakotvila. Nikdo v tuto chvíli neví, kde se nacházejí a v jakém jsou zdravotním stavu. Experti Světové zdravotnické organizace po nich pátrají. Rychlostním kanoistům začne od zítřka do neděle v Segedu světový pohár, který bude mít mnohem větší význam než dříve. V novém systému olympijské kvalifikace budou ve světovém poháru získávat body do žebříčku klíčového pro zajištění účasti na olympijské hry 2028 v Los Angeles. I proto se závodu zúčastní oba čeští olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme s Jakubem, ten je v terénu.
7: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Hladíkově ulici u křižovatky s Masnou dejte pozor na nehodu 3 osobních vozidel. K další nehodě došlo na ulici Veveří na Žrotinově náměstí. Doprava tam zpomaluje. Ucpané je před Vídeňskou Poříčí a s přerušovanými kolonami počítejte na dálnici D1 tradičně před Brnem od Prahy od 168. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tak co, krokodýláci, už máte naši apku?
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč je Japonsko nejrozvinutější stát? Protože tam nemají blondýnky.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé. A kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
6: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
7: Máme konečně vlastní dům.
6: Ještě to není úplně domov.
7: Ale to se spraví.
6: Uděláme proto všechno. Úplně všechno.
8: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
13: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Už zítra taky Majálesový průvod, který startuje v 10 hodin přímo z náměstí Svobody. Máte tam vlastně koncerty zdarma, no a potom se přesuneme na brněnské výstaviště. Vstupenky na brnomajales.cz, nezapomeňte, že o ně soutěžíme taky v našem vysílání.

0: prachy do tvý ruky.
1: A neuvěřitelných 100 000 korun. Krokodýláci, slyšíte správně. Už zítra po ránu bude v banku krokodýlích zvuku už 100 000 korun, což je nádherná částka pro vás od nás za věrný poslech. Akorát musíte uhodnout, co je to za zvuk.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 98 000 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.

0: Infokruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Radio Krokodýl. Hit za hitem.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hezké odpoledne, krokodýlá, se minuta do 15. Chystáme Majáles, nemůžeme se dočkat, je to už zítra, proto Jirka musel vystřelit. Zdraví vás Peťa, na taky zprávy s Petrou.
1: Pěkné odpoledne, Brno chystá stavbu dalších bytů, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Podsta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Třetí právě odběla krokodýláci. A bude trošku nervák, byť je dneska krásně. Michael Jackson připraven. Na toto se těším, ale Farben, Baby Goodbye. Nebude to od DJ Eciho, ale Neela Diamonda, Two Friends, Sweet Caroline a bude Summer of 69.
9: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 15, 1 minuta, stupňů 20, toto mám rád, když to takhle jako valí. Poměr hodiny a stupně. No a zítra čekáme, že bude velmi podobně. Pátek, kdy bude svátek, bude převážně oblačný s teplotami na Moravě kolem 19-20 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Teď je na této adrese zastaralý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby. Nový bude mít 16 bytů. Odhadované náklady na demolici současné stavby a novou výstavbu přesahují 112 milionů korun. Projektová dokumentace má vyjít na více než 5 milionů bez daně.
3: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Vyškov vybuduje na sídlišti Osvobození parkoviště se zhruba 130 místy. Nepůjde o klasické parkoviště s asfaltovým povrchem, ale o plochu z betonového a asfaltového recyklátu. Je to dočasné řešení. V budoucnu bude na místě parkovací dům. Papež Lev XIV. Se vrátil k tradičnímu způsobu komunikace, než měl jeho předchůdce papež František. Současný papež, zvolený do čela katolické církve loni 8. května, striktně dodržuje psané texty a poskytuje méně rozhovorů. Na rozdíl od svých předchůdců pak Lev XIV. Používá častěji jiné jazyky, než je italština, například rodnou angličtinu nebo španělštinu. Čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem z Ilvesu Tampere, který doplnil tým po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Začátek je v 19 hodin.
10: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Salut za volanty, krokodýlaci, jak to jede, no? Je špička, tak chvilka má blbě, Kubo.
11: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte se zdržením například v obou směrech na Svatoplukově ulici nebo také v kilometrové koloně na Poříčí do centra před Vídeňskou. Doprava kolabuje na silnici 52 kvůli zúžení u Pasohlávek. Téměř 9-kilometrová kolona se táhne od Mikulova v protisměru od Pohořelic, si postojíte pár minut. A přerušované kolony hlavně kamionů jsou na dálnici D1. mezi 160. kilometrem od Velké Bíteše až po Brno na cestě od Prahy. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné čtvrteční odpoledne s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Žďáru i k Hodonínu zdraví Petr Holík. A mimochodem Péťa ze Žďáru, věrná rosnička, hlásí 17 stupňů, polojasno, ale Péťo, hrozný sucho, už by mohlo zapršet. Peti, svatá pravda. Říká to i Zdenek ze Šepkovic, kde je 19 stupňů, zonsna rumpluje. No, ještě že aspoň kvůli tomu majálesu máme krásné počasí, co?
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A protože to zahrádkáři, zemědělci vidí katastroficky, tak si pro ně speciálně dáme Michaela Jacksona. Thriller. 15 hodin 5 minut. Mějte dobré odpoledne. Zvlášť pokud už konečně jedete z práce.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena při hádce k manželovi. Vzala jsem si tě jenom proto, že jsem chtěla naštvat Frantu. A proč si nechtěla naštvat mě?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Katka, Carolina, Krokolí, Lácia, Majáles vlastně už za rohem, protože je to zítra. My už se nemůžeme dočkat na Činasky, na Kolera, na Martinu Pártlovou, taky na Kalina. Hlavní hvězda ze zahraničí bude Rudimental. Ale co hlavní teďka, Krokodiláci, vyhlásili jsme dva Gold VIP vstupy za to, že navrhnete něco, co jen tak někdo neudělá, nějakou bláznivinu. No a máme vítěze, respektive máme vítězku. Kdo vyhrál? Pojďme se na to podívat.
1: Nikola.
2: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
1: Ježíš, zdravím, ano, Nikola.
2: Nikolo, vyhráváš!
1: No to si děláte srandu, opravdu.
2: Vyhráváš dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
1: Tak tu mám radost, to je skvělý. No tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
2: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
1: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích. A za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
2: No, dokonce i tresty. Tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní. VIP. Mm-hmm. A samozřejmě užiješ si to tam.
1: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
0: Niky, gratulace veliká. Nikolu, nevěstu na útěku uvidíte už zítra v Majálesovém průvodu. Startuje z náměstí Svobody v pátek, svátek po 10. A pak Nikču uvidíte pobíhat v nevěstovském na samotným Majálesu.
3: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej

0: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
4: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Zbrojovačky a zbrojováci. Sezóna 2025-2026 míří do finále a nás čeká předposlední domácí duel. V neděli 10. května od 17 hodin změříme síly z Vlašimí. Přijďte oslavit Den matek. Už od 15.30 startuje nabitá fanzóna na Srbské. Vezměte rodinu a doražte si užít parádní nedělní odpoledne. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
4: Fandíme s vámi.
6: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
7: Unihoby.
6: Vše pro tvé zelené království.
8: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
15: Snížíme o 2 stupně.
14: Bod 2. Průvan.
15: Dáme ručníky mezi okna.
16: Výborný návrh.
14: Bod 3. Plíseň.
15: Vydrhnout, přetřít.
17: A co udělat rekonstrukci?
16: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
18: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
19: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

Jakoby to bylo svůní benzínu krokodiláci Overdrive. Offenbach z krokodýla 5 minut po 15:30. Dobré čtvrteční odpoledne, které vlastně dneska funguje jako pátek, protože zítra máme svátek, tak už se nám vracíte za rodinou na víkend, na svátek. Někteří valíte na výlet a někteří valíte na histokap na Masarykův okruh. K tomu také pár informací a teď Bryan Adams. Dobré odpoledne.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash, Krokodýl.
2: S krokodýlem.
1: Kafičko a klidně za volant espresso macchiato krokodiláci. Doufám, že vám tam vydrží ještě benzín, abyste dojeli třeba na výlet nebo do Plzně, do Karlových Varů, ale to budete potřebovat možná plnou nádrž. A pokud byste potřebovali natankovat za co nejlepší peníze, tak dneska jeďte Makrotuřany, protože dneska Natural 95 38,50 za litr a mimochodem nafta je za krásných 39 korun 50 haléřů na Kaštanové v Tuřanech u Makra. Jinak u benzínu druhé místo moje oblíbené Holasice Avia 39 korun litr u Naturálu. A když jsme u těch pohonných hmot, tak nezapomeňte Histocup tento víkend na brněnském Kreditas Autodromu Brno. To je retro, co má šmrnc, protože tady nám ožijí legendy. Monopost Formule 1 trojnásobného šampiona Jacka Brabhama, BMW 320 Group 5 s Michaelem Stefanym za volantem. To tam bude taková silueta. Ten nebude naživo. Švýcarská hvězda Roger Boliger, ten bude živě, pojede s obrovitým Pontiacem GTO Trans M a vyjede taky domácí hvězda David Bečvář s Fordem Sierra RS 500 Cosworth. To bude spotřeba, to bude Benelu. 16 závodů a pedok s víc než stovkou nadupaných speciálů od cestovních a sportovních vozů až po Formule 1. Histocup sobota neděle na brněnském Kreditas Autodromu Brno. Užijte si, to bude to super. Lístky se kupují na místě.
2: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
5: Ano, slyšíte správně.
4: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
5: Žádné dlouhé čekání.
4: Profesionální montáž a rychlá realizace.
5: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
4: nebo telefon 724 100 122.
5: Klimatizace Břeclav.
4: Řešení proti letnímu horku.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Unihoby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Bacha, zleva! Útočí na nás!
9: Na, vem si šíp!
8: Dostal jsem ho! Jo!
9: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
8: Týmová hra pod širým nebem.
9: Kde?
8: Areál lanového centra Proud, Brno Lesná.
9: Kdy?
8: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv@lesna.cz.
9: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
11: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
12: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
13: Izomat stavebniny.
14: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
15: Best Beleza.
14: Nádherná zahradní dlažba.
15: Best Bellissima.
14: Dvě úžasné zahradní dlažby.
15: Beleza a Bellissima od společnosti.

0: společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
3: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
4: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Krokodiláci, Freddie Mercury, hezký čtvrtek na všechny frekvence krokodýla i do kohoutek, ke kohoutům, kde mají dneska jako vždycky naladěno Rádio Krokodýl. Tak ať vám tam chutná, Petra dá zprávy, o čem, vítej.
1: Hezké odpoledne, v Brně při požáru uhořeli tři psy, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pozdrav do Permonia, kde mimochodem paní ředitelka miluje od Freddieho Living on My Own. Tak doufám, že vám Freddie udělal radost a že vás potěší i Britney Spears. Dáme si Jennifer Lopez, Davida Guetta, Save Me Tonight, bude Summer Love. A hodím vám tam La Cintura. Je právě 16 hodin, 1 minuta přesně.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Kraje Moravu, Vysočinu, zdraví Krokodýl Peťan, mimochodem u nás je 20, na Vysočině je 17 a polo jasno a docela sucho a zde dál ze Šepkovic, kde ten tíka lítá kolem jezírka, naměřil 19 stupňů. No a sváteční pátek, ten bude zítra oblačný, na Vysočině lehce deštivý, taky díky tomu bude maximálně 14 ve Žďáře, zatímco u nás na Moravě v Brně bude až 19 stupňů.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dětská nemocnice opraví pavilon S, ve kterém je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce se neobejde bez omezení. Po dobu prací klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů na oddělení. Požár ve Slatině v noci na dnešek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Uhynuli přitom tři psy. Machař na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje. Předběžná výše škody bude ve 100 tisících korun. Na náměstí Svobody se od úterý 12. května až do neděle 17. uskuteční májové slavnosti. Letošní ročník nabídne atraktivní program v čele s letním kinem, novou instalací nebo ukázkami lidových řemesel. Vše vyvrcholí v neděli dnem s ligou vozíčkářů. Během oslav ve francouzské metropoli po postupu fotbalistů Paris Saint-Germain do finále Ligy mistrů utrpělo zranění 34 lidí, z toho 23 policistů. Kvůli výtržnostem bylo zadrženo 127 lidí. Řada z nich po policistech házela zábavní pyrotechniku. Ti reagovali slzným plynem. Jeden člověk je zraněný vážně.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční odpolední špička místy dává zabrat, víme s Kubou, kde nejvíc.
6: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce Jugoslávské a Merhautové ulice se srazila dvě osobní vozidla a provoz je tam omezený částečně. Počítejte se zdržením v koloně. V obou směrech je tradičně uspaná Svatoplukova ulice a také cesta do Líšně přes Vinohrady. Na cestě z Brna na Třebíč před Rosicemi bourala dvě osobní auta. Na Brně Brněnsku ve Zbraslavi na Malinovského ulici neprojedete kvůli zásahu záchranných složek. 2,5-kilometrová kolona se táhne v Brně na Jihlavské ulici do centra před Vídeňskou a v obou směrech je ucpaná silnice 52 mezi Mikulovem a Pohořelicemi u Pasohlávek kvůli zúžení. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšára.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké čtvrteční odpoledne s krokodýlem na Moravu Vysočinu. Dobrý poslech i dobrou chuť tam, kde hraje krokodýl. Takže i ke kohoutům, kde výborně kmitají na place Janek, Jirka a Karel. Betální borci a ty maliny ze šlehačku od dneska. Ty jsou ještě o kousek betálnější než ta svíčková borci. Takže díkec, zdarec jak svíňa na Libušinu 3.2 Janku.
1: Zdar jak svíňa z Kroxny, mládežníci. Co to znamená dá si z cuka u stopaře?
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk. Rozčiluje se otec. To je hrozný. Pustil jsem tě s tím tvým na projížďku autem a ty jsi v jiném stavu. No taky se divím. Vždyť jsem přitom měla zapnutý bezpečnostní pás.

0: Nejlepší muzika a všechno víte první, to je váš krokodýl. Právě teď pro Milušku na cestu do auta z Prostějova do Brna a taky zdravíme všechny milovníky Hantecu.
1: Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A Alenku Lubasovou zdravíme do ředitelny strojíren Oslavany k Permóniu, kde nás taky posloucháte. Rádi máte pozvánku do Permónia pro děcka, už jsme slyšeli, tam si to krásně rodičové užijte. Teď ale jak říkám Hantec, protože tady máme nějakou šifru zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa skoro ksný, mládežníci. Co to znamená dát si z cuka u stopaře?
0: A já vím. A ve štatlu jsme se ptali a dva taky věděli úplně perfektně.
3: Moravák. Moravský náměstí.
4: Na Lidické asi.
0: Česká. Ty první dva borci byli Špica, ty druhý dva byli Levandula.
2: Možná si pamatujete, že dát si z cuka u stopaře znamená dát si sraz na Moravském náměstí. Mějte se Špicově.
0: Špicový den a taky prodloužený víkend.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta e Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Je dobré si pomáhat.

0: To je dneska krásně, ach. Na Kraví hoře nahoře 24,3 stupně. Doufám, že máte náladu.
1: Zdraví krokodýl.
0: Doufám, že máte náladu a hlavně všechno v pořádku, co se vašeho zdraví týče, protože to je přece na prvním místě. Teď je se mnou ve studiu celostní diagnostik zdravotnického zařízení Viara Salve Iveta Janáčková. Paní Janáčková, řekněte nám, proč jít na vstupní konzultaci k vám do Viara Salve?
2: Fungují jako odborný filtr, který na základě vstupní anamnézy přesně určí, který z terapeutů ve Viara Salve je pro daný problém ten nejvhodnější. Kombinují intuici s funkčním systémem tradiční čínské medicíny. Dokážu tyto komplexní věci vysvětlit lidským srozumitelným přístupem tak, aby dával smysl a naději. Společně najdeme způsob, abyste se stali aktivními partnery ve svém uzdravování.
0: Ať se vám to vždycky daří. Tolik celostní diagnostik Iveta Janáčková o významu vstupní konzultace v zařízení Viara Salve. Děkujeme a pěkné odpoledne.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J-Hard. Pride. Novinka.

0: Kolíl, dáváme vaše oblíbené hity, nejen na brněnské komunikace Zlatíčka. Já si dal 20 kliků a trochu to tady vydechávám teď.
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: A k tomu dáme 20 růží nebo jiný počet krokodýláci. V neděli je totiž den matek, tak nezapomeňte na tu vaši maminku, ať je z Brna, Vyškova, z Hodonína, z Břeclavy nebo ze Znojma. Na Krokodýlu můžete celý týden maminkám zahrát v rádiu a ještě vyhrát v našem vysílání nádherné kytice Carmen Flora v Králově Poli. Své vzkazy posílejte na studio@krokodil.cz a nezapomeňte připsat krom vašeho jména také telefonní číslo. A Carmen Floru zdravíme i do Mikulova, kde nedávno otevřeli a mají tam fantastický servis. Jak je zvyklé u šéfky Ivky Holubové, kterou zdravíme za oceán do Texasu, kde taky ladí rádio Krokodýl. Dobré odpoledne a pěkný čtvrtek.
1: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžem rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže,
3: pohraj zde.
2: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám.

0: A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
4: Máme konečně vlastní dům.
3: Ještě to není úplně domov.
4: Ale to se spraví.
3: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
5: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
6: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
7: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
8: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Je potřeba vždycky věřit, I believe. Pohodovej čtvrtek do kanceláří, ale už i za volanty provoz hustší v Brně teďka zdržení 5 minut na kolišti asi nejvíc. Takže nejenom pro Jakuba, Alenu, co jedou na kurz moderátorů, pozdrav a taky zprávy od Petry. O čem to máš? Na pátou, vítej.
1: Hezké odpoledne, drtivá většina Čechů se považuje za vlastence, i o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Komedii Pust mě ven nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta čtvrt do páté odpolední. A mám tady pro vás gimme, gimme, gimme, dáme Señorita. Bude Michal Hrůza pro Emu. A taky doufám, že to bude jediná hrůza, co vás dneska má potkat během čtvrtka, krokodýláci. Hodíme si tam z 8, ne, z 90. Ace of Base. A bude to pohoda, dáme kabáty.

0: Pěkné čtvrteční odpoledne, které funguje jako pátek, protože zítra je svátek. Půl minuta přesně bude pět.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak 17. hodina, neteploměru je o 7 dílků víc, to je super. V Brně normálně přes 24. V Šepkovicích má Zdenal za větrem 25. A na větru 21. A právě teď je přesně 17.00. A tolik stupňů má na Vysočině ve Ždáře Péťa. Je tam krásně. To je vlastně léto. Tady v Brně je to letní parametr. Jo, od 25. letní nálada. Zítra se to ovšem trošičku pokazí. Má být oblačný pátek na Moravě s 19 stupni a s lehkým deštěm a 14 na Vysočině.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je pět, hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Brněnské teplárny přerušují dodávky tepla. Sezónu zahájili 24. září. Celkem dodávali 224 dnů, což je o 12 méně než je průměr. Z hlediska spotřeby ale byla sezóna nadprůměrná. Dodávky tepla začínají, když dva dny po sobě klesne průměrná teplota pod 13 stupňů a vzestup se neočekává. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. 25-letá Švýcarka musí na 4 roky do vězení, protože při jízdě autem opakovaně a výrazně překračovala povolenou rychlost. V jednom případě tachometr ukazoval 238 km za hodinu. Ve Švýcarsku je na dálnicích možné jet maximálně 120. Elitní české beach volejbalové páry se před turnajem Pro Tour Elite v Ostravě, který pro ně bude spolu se srpnovým mistrovstvím Evropy v Polsku jedním z vrcholů sezóny, rozehrají příští týden v Číně. Pod vysokými pecemi se navzdory lednovému oznámení o ukončení profesionální kariéry představí i Ondřej Perušič, který ve Vítkovicích nastoupí s Jiřím Sedlákem.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční dopravní špička před prodlouženým víkendem a Kuba ví.
4: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v křižovatce Jugoslávské a Merhautovy ulice stále stojí dvě osobní vozidla po nehodě. Provoz je částečně omezený. V Popelově ulici u Nenovické bourala také dvě osobní auta, projíždíte kolem opatrně. Co se týče zdržení, postojíte si v obou směrech na Svatopulkově ulici nebo na Poříčí do centra před Vídeňskou a ucpává se také příjezd do Bystrce od Šabovřeské ulice. S přerušovanými kolonami převážně v pravém pruhu počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy už od 174. kilometru. A v obou směrech se popojíždí kolem 20 minut u Pasohlávek na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stáci Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký čtvrtek s krokodýlem na Moravu i Vysočinu, do Kohoutek i k Hodonínu. Zdraví Petr Holík a taky do Prušánek, kde nás poslouchá Leonka. A ta určitě myslí na své zlatíčko, na Ivetku. No a naše zlatíčka, ta nám poví, proč už muži nechodí na vojnu.
1: Protože je to strašně dlouhý.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zuzka se zpovídá u faráře.
3: Můj chlapec mě líbal.
2: Na ústa?
3: Ano.
2: Na krk?
3: Ano.
2: Na prsa?
3: Ano.
2: A na bříšku?
3: Ano.
2: A na kolenách?
3: Ano, ale nepřeskakujte.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Pistoli. Loka.

0: Tohle miluju. In Drew, tak přejeme krásné odpoledne, hlavně mladým. Gimme, gimme, gimme. A když jsme u mladých, jdeme na Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Já s Krokodýlem zdravíme všechny, co prošli zeleným neboli vojenskou základní službou, která mimochodem v České republice definitivně skončila. Pamatujete si, který rok? 31. prosince 2004. Ano, od 1. ledna 2005 už máme v armádě České republiky profesionály. Už tam nejsou vojáci základní služby. Mimochodem poslední odcházeli do civilu 22. prosince 2004. Takže povinná vojna vlastně neexistuje, armáda je profesionální, ovšem když přijde ohrožení státu, tak je tady braná povinnost pro nás občany od 18 do 60 let. A my jsme se Zlatíček ptali, proč už borci muži nechodí na vojnu, děcka, víme?
2: Protože už vojny dávno skončily, protože ty vojáci už v žádných zemích už nepotřebují vojáky, aby bojovali, a žádní nepřítelové už nejsou, protože se tam střílí.
3: Ty vojny byly dávno a už teď nejsou, protože je to strašně dlouhý.
0: Je to dlouhý, ale kdo to má dlouhý, tak to má zase dobrý. Takže zdravím všechny, hlavně vás, co máte modrou knížku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: No a pak zdravíme vás všechny, co máte maminku, protože den matek se blíží.
1: Blíží se den matek, a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
4: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: K dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
7: Kdy?
6: Kdykoliv, záleží na domluvě.
7: Kde?
6: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
8: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
11: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
12: Žádné dlouhé čekání.
11: Profesionální montáž a rychlá realizace.
12: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
11: nebo telefon 724 100 122.
12: Klimatizace Břeclav.
11: Řešení proti letnímu horku.
13: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
14: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
18: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Je dobré mít společnost na cestách.

Krokodýlem nejlepší hity na Moravu Vysočinu a speciálně také ke Slavkovu, kde máme Jaruš a Vildu, Ríšu a Milušku. A kde máte od čtvrtka nově otevřenou expozici Napoleon v konírnách Slavkovského zámku. A ta je podle Milky bombastická. Tak jako lavička lásky. No, můžete si stále udělat pohodlí, selfiečko, zamilovaný vzkaz, políbit se v zámeckém parku blízko zámku na lásku lavičce zas a zas, ale pozor, teď už jenom do neděle. V neděli zamilovaná lavička ve Slavkově u zámku končí, zatímco vaše láska jistě zůstává. Miluško, děkujeme, ať dopadne výborně operace a díky, že ve Slavkově takhle posloucháte. Pro vás Ace of Base.

0: akce roku. Potkáme se s Kolerem, Činaskama, Kalinem, Benem Kristovem, Mikolasem, Kontrafaktama, Jirkou Kornem, Martinou Pártlovou, Vypsanou Fixou, dorazí Horký žeslíže, Rudimental. A mimochodem stále můžete kupovat vstupenky na brno.majales.cz. Mimochodem Gold VIP už jsou beznadějně vyprodány a my jsme dva special Gold VIP vstupy udali s tím, že navrhněte něco, co je crazy, co uděláte a za to to dostanete. A Lup, kdo to vyhrál?
1: Nikola.
2: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
1: Ježíš, zdravím, ano, Nikola.
2: Nikolo, vyhráváš!
1: No, to si děláte srandu, opravdu?
2: Vyhráváš dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
1: Tak tu mám radost, to je skvělý. No tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
2: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
1: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích a za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
2: A dokonce i tresty, tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní, VIP a samozřejmě užiješ si to tam.
1: Přesně tak, co teda? Ještě jednou moc děkuji, krokodýle.
0: Jo, krokodýláci, slyšíte, gratulujeme naši posluchačku Julie Roberts, nevěstu na útěku Nikolu, uvidíte v Majálesovém průvodu. Startuje zítra z náměstí Svobody po 10. hodině a pak Nikču uvidíte pobíhat na samotné akci Majáles, kde se vidíme.
3: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
5: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
5: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
11: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
12: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
13: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte

0: 6 turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojováci, šance Národní liga vrcholí. V neděli 10. května od 17 hodin nás čeká předposlední domácí utkání. Do Šipex arény přijede Vlašim. Doražte už od 15.30. Fanzóna na Srbské bude tradičně nabitá. Čekají vás burgery, hotdogy, drinky, pivo, živá hudba a skvělá atmosféra. Přijďte si užít parádní nedělní odpoledne se Zbrojovkou. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
1: Fandíme s vámi.
3: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Je s tebou rádio, se kterým to vždycky dáš. Krokodýláci, dobré čtvrteční odpoledne, zvláště pokud už razíte na prodloužený víkend a třeba obytňákem a s kamarády, dokonce i ze spolužáky, jako Jony s naším Alexíčkem, takže kluci, vám všem, taťkovi dobrou jízdu, pevně držet volant a krásně to zvládnout. My jdeme na zprávy, protože za 2 minuty je 6. Petro.
1: Pěkné odpoledne, Brno chystá stavbu dalších bytů, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Přetrvané základní školma arménská v Brně Bouní. U nás máme omezené používání mobilů již 5 let, máme to v rámci školního řádu a jediné možnost je povolení se souhlasem učitelů v rámci výuky, nebo když je potřeba to nějakým způsobem řešit.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tady je Krokodýl, stále hity a právě teď je přesně 18 hodin a budou depešáci. Takže speciálně do Tvarožné, kde máme Petra Kříže, výborného tátu, který miluje depešáky a určitě si s náma rád vychutná Personal Jesus. No a budeme hrát i do Kohoutek. Protože u Kohoutů na Libušíně třídě je to dneska Mystical Magical. Pro Janka, pro Jirku, pro Karla, Benson Boone připraven a budou Miraj. A taky bude Shakira. Kdo ještě dneska nic nevypil, měl by si dát loka jako krokodýl.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Se nám tam trošku zatáhlo, krokodýláci, i u Zdenála blízko Třebíče, jak jsou Šepkovice, takže na jednou z těch 21 má asi tak 18, nám to ze 24 spadlo na 21 ve štatlu. Až dár je pořád někde kolem 16-17 stupňů. Hezké čtvrteční odpoledne a těšme se na pátek, bude na Moravě oblačný z 19 stupni. Zatažený lehce deštivý na Vysočině se 14 stupni Celzia.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Teď je na této adrese zastaralý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby. Nový bude mít 16 bytů. Odhadované náklady na demolici současné stavby a novou výstavbu přesahují 112 milionů korun. Projektová dokumentace má vyjít na více než 5 milionů bez daně.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Vyškov vybuduje na sídlišti Osvobození parkoviště se zhruba 130 místy. Nepůjde o klasické parkoviště s asfaltovým povrchem, ale o plochu z betonového a asfaltového recyklátu. Je to dočasné řešení. V budoucnu bude na místě parkovací dům. Papež Lev XIV. Se vrátil k tradičnímu způsobu komunikace, než měl jeho předchůdce papež František. Současný papež zvolený do čela katolické církve loni 8. května striktně dodržuje psané texty a poskytuje méně rozhovorů. Na rozdíl od svých předchůdců pak Lev XIV. Používá častěji jiné jazyky, než je italština, například rodnou angličtinu nebo španělštinu. Čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem z Ilvesu Tampere, který doplnil tým po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Začátek je v 19 hodin.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, ladies and gentlemen, jak to vypadá u vás na silnici? Už je to lepší, že jo? Se nám to sklidňuje, pán Buza, plať, Kubo.
9: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Lidické ulici před Moravským náměstím došlo k nehodě. Postojíte si od Cihlářské. Bouralo se také na veletržní před Křížovou. Zhruba pětiminutové zdržení na ulici Zvonařka u Dornichu. Dvě osobní auta bourala na dálnici D1 u Brna směr Praha u exitu z Traversát. 4 kolona má přes 2 kilometry. Protisměru je přerušovaná kolona od Domašova po 96. a dále na Vyškov na 203. stojí poruchné auto a i tam zdržení narůstá. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové pozdní čtvrteční odpoledne s Krokodýlem na Moravu Vysočinu do Kohoutek i k Hodonínu. Zdraví Peťan Holíka ke Kohoutům zvlášť, kde hraje pořád Krokodýl a dneska mají na menu vynikající svíčkovou a famózní horký maliny. Tak dobrou chuť a super servis, který jistí Janek, Jirka, Karel, Zdarec, Borcina, Libušinu, Třídu a zdravíme i oba a Martinu a posíláme Supergirl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Dneska Loka Loka, hlavně do Fine Fabriky, do Slatiny, tam to mají holky rády, že? Shakira, Krokodýl.
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: No a od krásnej holek jdeme ke krásným maminkám, protože v neděli je budeme uctívat a vlastně stále jim můžete hrát, krokodýláci. Ať už máte maminku z Brna, z Vyškova, z Hodonína, z Břeclavy, ze Znojma, na Krokodýlu můžete celý týden maminkám hrát v rádiu a ještě vyhrát v našem vysílání nádherné kytice Carmen Flora v Králově Poli. Takže připomínám, vzkazy posíláte stále na studio@krokodil.cz, připisujete telefon na vás a s úsměvem se těšíte, jak své mamince taky radost uděláte.
1: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Kilian Gate Camp po roce. Opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol. 13. století. Komunál. Doga. Zakázaný ovoce. Morčata na útěku. Smola a hrušky. A Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis www.jene.cz.
12: Je dobré mít se s kým probouzet.
13: To nejlepší po ránu.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Doufám, že vám není na usnutí krokodiláci a že stíháte to, co stíhat máte. Třeba, že se potřebujete rychle přesunout do práce. 18 hodin 32 minuty. Britney Spears, Toxic a připraveni jsou i NSYNC. Oblíbená muzika z Krokodýla pro vás.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl, stále hity, tohle jsou NSYNC, Tearing Up My Heart a spousta hudby už zítra na brněnském Majálesu. Vstupenky stále koupíte na www.brno.majales.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A milovníky silných motorů a závodních aut zveme na Histocup Retro, co má šmrnc. Na brněnském Kreditas autodromu Brno tento víkend totiž ožijí legendy. Uvidíte monopost Formule 1 trojnásobného šampiona Jacka Brabhama. BMW 320 Group 5 na okruh vyjede legendární švýcarská závodní hvězda Roger Boliger s obrovitým Pontiacem GTO Trans M a závodit bude i domácí hvězda David Bečvář, Ford Sierra RS 500 Cosworth. 16 závodů a pedok s víc jak stovkou nadupaných speciálů od cestovních až po sportovní vozy a formule. To pro vás chystá Kreditas Autodrom Brno tuto sobotu a neděli. Lupeny mimochodem koupíte jako postaru, žádnej internet, za 300 páďo na místě. Dostanete se na přírodní C-čko, dokonce i do pedoku a parkování je gratis k dispozici u otevřených tribun. Histocup tento víkend na Kreditas Autodromu Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předmětami.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: Krásný podvečer všem s krokodýlem, zvlášť pokud chystáte na prodloužený víkend. Program pro stovky až tisíce návštěvníků. Ať je to závodní histokap, zábavné dětské permonium, anebo hudební majáles, kde nebude chybět ani krokodýl. 19. právě odbyla tady Petra, před náma jsou písničky na přání krokodýláci, těšte se.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
3: Radio Krokodýl. Petr Holík.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Parádní čtvrtek, ať jste rádi offline, anebo to máte furt offline. Krokodýláci, my to máme na přání a začneme písničkou od September. Takže trošku s pláčem, ale jinak to bude veselý, bude to energický a můžete si u toho i zatančit.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Tak kolik nám to dává nahoře na Kraví hoře? 21,8 stupně Celsia. No což, dobrá. Šepkovice, tam už jsou někde kolem 18, Žďár je pořád na 17 stupních. Pátek, zítra svátek. Oblačný, 19 odpoledne, bude na Moravě 14, protože to bude s lehkým deštěm, bude zítra na Vysočině. A tady jsou hlavní události dnešního 7. květnového dne.
3: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
10: Dětská nemocnice opraví pavilon S, ve kterém je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Po tu dobu klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů na oddělení. Požár ve Slatině v noci na dnešek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Uhynuli přitom tři psy, příčina požáru se vyšetřuje. V sobotu 16. května se na základní škole Antonínská uskuteční už po 7. piškvorkový turnaj Brno Cup. Pravidelně se ho účastní jak zkušení hráči z České republiky a střední Evropy, tak úplní začátečníci z řad široké veřejnosti, včetně dětí.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: A servus za volanty, krokodiláci doprava pod dohledem našeho rádia, taky Jakuba, a už je to lepší.
1: Hezký večer pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Hněvkovského a Kšírová omezuje průjezd nehoda osobního vozidla s cyklistou. Okolo 5 minut čekejte zdržení na ulici Zvonařka směr Černovice před Dornichem. A doprava místy zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy od Ostrovačic po 196. kilometr pro rádio. Radio Krokodýl, zková asistánce Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Petelný čtvrtek s krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Kohoutek, na Autodrom, na Majáles, to znamená na Výstec i k Hodonínu. Zdraví vás Peťan Holík, zdravíme Prušánky, zdravíme Lužice, doufám, že posloucháte, máte to zesílené velice. 19 hodin, 5 minut a je to na vás, krokodýláci, začínáme hrát písničky na přání, dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný čtvrteční večer všem z Krokodýl Land. Stále Petr Holík a schválně, kdo dneska bude první, protože mám určitého tušáka, když to tady docela už dlouho zvoní. Kdo pak je tam? Halo, dobrý večer.
1: Ahoj Petruško, lásko, miláčko.
0: Ahoj Zlatičko, já jsem teď tušil, že tam bude Přehrada a ona je tam místo Přehrady. Jsou tam Řečkovice, Janička. No pěkná práce, ty jsi ale šikovná dneska, ty jsi jednička. Janička, jednička. Janičko, jak se máš? Jak se máš před Majálesem, co?
1: Já se mám dobře, ale...
0: Ale? Ale?
1: Já jsem tu nebyla a asi nebudu, protože...
0: Co? No tak, hele, určitě dáme písničku, která bude pro Daniela, co? Pro Josefa, pro maminku a pro všechny dobrý krokodýly. Seš pro?
1: Ano, ale chtěla bych to na nedělu.
0: Na nedělu? Mamince? Na nedělu tvojí mamince Janičce, kterou srdečně zdravíš, určitě ji ráda na dálku políbíš, co, Janí?
1: Ano, já tě moc strašně miluju a mám tě moc ráda.
0: Maminko, to je krásné vyznání od dcerušky. Děkujeme moc a krásný večer a pro maminku posíláme tuhle krásnou písničku. Papa, ahoj.
1: Ahoj, Peťulko. Děkuji.

jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska.

0: Pojď sem.
1: Půlnoce nám blíží, užíváte si hity Krokodýla. Nezapomeňte, že Krokodýl má pro vás vždycky něco navíc. Spousty zajímavostí, chutných snídaní, odpoledních svačinek, kytek, dárků. To všechno vám nabízíme. Nabízíme vám ale i ten největší hudební výběr. Tak ten si užijte, vychutnejte a já vám přeji pohodovou 7. květnovou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. A my se opět vydáváme mezi naše nejmenší posluchače. Vyrazili jsme do jedné ze školek a tam se ptali dětí, kdo je to družička?
1: Třeba když se nějaká paní vdává a je to jako nevěsta, tak oni drží závoj. Družička vypadá jako Moréna. Třeba ona má takový bílý šaty a ve vlasech má nějakou růžičku nebo nějakou jináčí kytičku. Může mít v takovém košíku růže a může je házet. Ona musí mít střevičky, aby jí to klapalo.
0: Kdo je to družička, to nás zajímalo, svatby v plném proudu, a tak doufám, že pokud vyrazíte jako družičky, dámy, tak si to užijete. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýle.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

výměnu zaplatila městská část Brno-Střed přes 3 miliony korun. Tak doufejme, že budou sloužit, budete házet odpadky tam, ne po zemi. Děkujeme a posíláme další od nás krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.